0: Sinna go bhéidir má te foicha go bhlahar naine a thsa háta caiimime tar a chláir telefíise sin chuigige hín i chuig i trí ná nehar WhatsApp neamhníí háta seart neamhní trí dó chuig chuig i chuig i chuig. Nes tu go gal go féanaid na tá teásálas éanaide i ceirú deimlíanana ar an nád im líana agus tá tsnú special a chuthir banna acu chu ceirú a dhéanú ar a chlóhíle seo. Lam leis is scéal a phlé tá banna sé margaíarta an tíálas sin daan ní chaan má dín roiide daan de mar téú. Diane, you know, my can like leish, rich, niacama, steamer, tagus near column, my peepwitch. Jet a gall.
1: Oh, run here the going.
0: Gallo leg a leg, castle in your leg, Diane, be. Shunny. Diane, Laura Malata, a woman, chef, and geologist van Albemur, ake, and chas all a shane, tasha. Gáil ó neart go neart agus na chin tan rud a Diane gola léhé a éis agan sa chundaid se go ddíra gálanta.
1: Á, té sé ein de agus tan tehharin an sa siúl me John agus tá lína doras ar í méidú láhan rien agus, ja, ma de déna go mai.
0: Agus ar náia tá sé chur fastíart ar fáil go leor dá an sa jantar?
1: Sianni, dín é tula lí léir agus Tá mé déanú iad é chuneat sios a téar tá méid fáscail de lein go fáil na sé na bhuiirní bitir níon méid fáscail go máil tra anónanas go leis deasa dhéhrú, ba gúnaí déanú iad cineal ar rud a déanú má go fada agus hiiglainn fanin fáíad a chuneat.
0: Mar sinné, agus bí me gcónaí smuoitiú ar blianttí a thoinmhfuh me de cáir ar héar a tairí agus do raibh athe cáir beidir mí bhéheh míúil mí lunasa nes tá se gete mai níos fodjas mar a bhí mar réitir a chléir a ta go leor leor cuairteirí go fáilthart an seo go bí agus marm go sin eolaí ar fada cheant ar ggóisih se go fáil a feiceil daoine tar an tearamh.
1: O teken to goni tiftu harfan amsha blien ti kadini da frule chatan shin tana chonly yular arsen scholar agus ta goni kinali torasari tik fan amsha blien kahere dini mishtilo hota sa dumui shula ji agus wakasol shin tif me jenya kud war war dashin fan amsha blien so ta sha lenu malash
0: kud you martan kafi gal
1: Einta mai tashna kud you morlin mar kunyan shin kinal gwr eitin sy'n nid mwch yn y heti a ffiw ddim yn dweud cerdlan o'r hyr siwlyn na tas ydw i hyn i hyr sosial dyna rydw i bim yr sy'n siw cwnion sy'n cynnal rydw i gael ffas agos eti digla mwch yn y heti hi hart yn ysfyn i lôn na cop o coffi na gybi gyd eis o dybr sy'n yma gymwy ein cain ta mai
0: Sianne, Sianne wel obr siol am mwr sy'n yn sy'n chrach dwi'n ffyn na bodjal agos a'n cynnal da chansnaf byg special ta siol ta galeg ta mysig olyf e cwyr tu cynnal na bodjal sy'n
1: Na, mae dy ddiad am wyn, ysir e.
0: Cefi sef mewn sy'n gael hart ar y chost. Bys ydy'n rhaid, cyd i ta'r tart ar eisiau?
1: Ta ffon bo'r siwle eisiau na siartyn.
0: Yn sy'ch rhaid, dwi'n...
1: Wel, gyd i'r fi wedi gerio fes mwy ti'w rydyn at effrwyl i enw, ffonion, celerw i enw ymwneud agos si i mewn rhan i gynnu slys ys mwy ti'w gyrwys mynd copl o bwydel yma yn synarigau agos BS, cynnal sgil bwg ffantasolus agos GTS. Mae dwi'n ma hocon o hatysdia, nhw ys y tŵlu i eich, bod ti bi, ta sylwys yn gyrrahasiad pisa, agos beth yna mae hans, mae dwi'n rhyw dim ni yn yna, bod beth yna sy'n ysgwyl yn mynd, sgil yma gyrw cyn o wein, gol y dwy, so ta sy'n sgil mwy, ti bi, ta sy'n gol y bala cart. A eiso jylwyn ta iad, mi jyst mwy tŵl yn ygys gerif e cwrtw le, dor hw dan yna, gwein, ffordd yn y mas, fi le, gwein cynnal, cerrw lyn hen yn tras olys, agos gwein mynd yma ar wed, fi mynd terfa mwy cyn maelyn, gwein mynd yma hana adsyn, agos fi dei bwydel jant y swys, agos tasas byg desa sy'n tu, agos dyn ni bi enyd yn sy'n higlo sgart o'r arin, agos higlo stafwys y tras olys.
0: Mar sin dúis, tá dúis an tú, éit go ag lead íhe lá sin el in a jazzálas éanada. Bhil bhil go seo bheith a hanna geir íhe mar sin?
1: Sin é, sin é, so tá.
0: So tá dé modal a lochtéisir tá sanárige. Ma hig sibh tras na rú fáscala agus ma ecin tú scíal ha sálas éanada stíon, tá dé si go dúis gálan tú bhaint agus íhe chaithiú in sa jazzálas sílam sa gur smuí tú íntatán.
1: Ah, ie, rwy'n byd jas o thon cynti.
0: Be mae eisiau cwrt yw'n jai, na jai gynia cwys, gys a gonial dwi hyn.
1: Wel, be ble gwt.
0: Ac mae'r dwi'r tu, Bedger, ta mae cynti gyda'ch eisiau dy gyr e, nyart.

0: Les breher a dúan, ón ír éidir leat a breher. Ír éidir leis a dúan breher.
1: Hóg, sé breach a gynne agus a chóch í sinna í vídir bych na tír mía kúrtéirach da kó fyrir éti ar hóg is fæk. Ar a múha fíl áll ar venn ar hóg is fæk.
0: Sá, álugus amú gíaskóch a vett sá.
1: Sá.
0: Sá.
1: Tír mía skil fæða bí kó.
0: Vá búin einn gráan a vi bænt le kúrsi kúrtéirach agus vatí marsin fyrsin. Ná mi brani tír nú laurí tí fyrir.
1: Sá.
0: Mae'r gyda'n...
1: O, se, dyna'r ben ys bryd'n bod i.
0: Se. Ti'r mi, ies gyda'r ti'r mi. Ti'r mi ffarig, e?
2: Ni'r hyn ysyn o'r ffimi nis yn mwlch.
1: O, hag, ti'r mi hen yn eisiau cogus barym, sy'n ti'r mi fi iawn.
3: Gaha lwngr o'n eisiau.
0: Ys bryd'n bod e, ys o'i chael o'i chael o'i Er enn chyma, gomid i rai gyda taletir yn sia o ffarig o twyrysg, mas cyfnwch le bylota eistach ag chyl ffarig letir hygynia tamol siar gyr a nocyl gailge eir cold sore agus dyr mwyde eir fi cwpl o ffocol ein a fi mwyde gyr a nocyl i fi egysan agus fair play o ti ffarig a chardy dyr sia cilenia ar yn lag yn cainter radio na gailtata a chardy Fi cest agam tamal o hyn fwy ocol ychwr er cold sore. Si'n ffocol y ffwyr me o gynnes cysharige Skyriv. No, nil samar, nil segar S-C-O-I-R-B-H, no S-C-A-I-R-B-H, mar o sonon wymeter gymunicid. Skyriv. Ach ffwyr me gha ocol ylo hyn ydyr se. Bro yn tlaidain. Bro yn tlaidain. Sin focal as áirin agus slóisín slaidáin, slóisín slaidáin as cosharige. Nis harinne an cold sore chéna se bailo i es áir ar fárig, harinne se gulóor litrach í hugin, cean ac a bahánig o nilána tá díroch sérvain sin inis meáin o báir ní laharta, chárde dyr sí sem focal a bhí ar cold sore ná tinnigé. Agus Sein leis a bhí air, se dana se tá fíor spéisiúil, ná fáine pósta, a meach trúr pósta aige, an fáine sin i chimilt ar an gólsór, ag in anim an áhar, agus an vic, agus an spirit níf, amén. Ach tá sa ní léan chivne ar sin inis, mi se le meas mar in i láharta. Ná bhí cynach bhúd nach spéisiúil an leis air sin, fáine pósta, a meach trúr pósta aige. Fáine bhí ar da hen bóhaid ar da bóhaid, agus ar tain ailín mar dhéra na chaa.
1: Sean, nu bedir fudóna, bychén, bychén erigi diga dýnigus kudóku dís fáinna pósta eða ésugt. Ach, nýr sin, nýr, en tinni gíja, en ís, is er ringvorm og leti tinni gíja, það garka gína, agus tinni dí, ai, nós tíðan að glóði, tinni gíja. Agus is stólam gar on mérla a fóldre tá tinni sevérla, ringvorm, T-I-N-E-A, Tinea, agus það sé sann Oxford, agus það sé gæti nýn leis, ach Tinea, agus byrne an ringvorm, agus sé an leis den tílis a ringvorm, ná a fáinna harag tímpel, mar bín sé krín, bín an Tinea, is sæs brúhe sin, leis a hagan am aftíð í gríkan, bín sé anna jarag, anna hæin, agus tadig í þar fáinu tímpilir le ædænig núksa an fáinu sin á jænum agus að tónni le hann einn sé hær að sin nýs an fáinu pósta fáinu óir hreif ára kurti að sin það sér hreif ára stæ a hagan að súl hreif ára agus að svo fára ánvokal fára hagan sé Kreif áur, næði hagan sæs röttæn og nós nýskóðin vjög, nú pókóðin er vára.
0: C-R-A-O-B-H.
1: C-R-A-O-B-H, F-H-A-B-H-R, kreif áur. Agus, næði hjápas að henni, hósa að lorg, agus sinén, hægði dinín, að hjápas að gör kreif áur, vek an fára er nós kreif, að áur er sé apsis. Hommar, ach erintli fáin óir sin agus kastu í tímpule agus dóin gúru djó Joe and tape hail, but you're it. I guess that's

0: agus bríad lint agus siad son nó a chií mertha tá chuidir go bhórhór son céil duis.
1: Agus
0: leachta gin se agus neanar mar cad bhéróin sin an rud.
1: Céchéarrada a dhéine sénig a chaháige a scoil?
0: Í ines feiceach fiú mar réáastarón.
1: Bhí
0: mar réáastarón sa gan bhéhe bogar maid na cuinbhar túr tíar foithe. Ach da bhí an mún teóidí go deastam riab go déon mar níar ma héal ró bhán mar bhí trobalóidí an bhaintídas. Bhíoh trocóm. Agus Josie mai ni hiwg sy'n na lawr yn blien efo yn gannau yn arigad. Ys hwn o'n meid sy'n ni anodd ddom. So, ys i ni am...
1: Siad
0: na chyni i Cian.
1: O'i chestiar na orsa Janna i chest Cian a bydd cadair i chyni yn dwi'ch
2: agwyn. Wel, ys i chyni i mewn na lad sy'n ffad o fi ymhawnt ag oedd e'n mynd i'r Cetlin ta gwyd i gwsyn leis mi hyr o'n gwnar awd rog ys ffad fi cwpl o gerlt o'n tyn o'n malolysgu ys fi lle o'n malolysgu yn danwyl hach eich yn y sas yn y ffos ag ys fi cwpl o led trwy os na cili agus mar sin do, agus tá siad sgapi ha, gwydi cwthasna, gwydi cymerici. Ach, sy'n iad, fi'ch anna'n llachta sy'n iad ar ddigon tu, gymryd ysa, ta maen.
1: Agus, chwn cliach nhw, caid er ysgol se, agus hon da ysgol ffisgi hi gwyt, agus fi glan o bert, agus ysgol nhw, ys mŵr er ysgol smyrfic, agus ysgol nhw fwel chiad.
2: O, gada, de ffliach mŵr anni, mae'r chiad yn eich. Na rai ffas dechon sy'n dynion ar ôl gyrstigau. Grouse of flesh. Rai fa, ni rai fa mu an ach. Ni ga chan rot cho lacca ha macha gus cho holbo he. Aber ha de fricht worn. Ni ga ga tala machen dol an teilet na na ma telach.
1: Neil Sulin kit kit cho shene dol gus gael is Neil Ford mo na fen os gael in hele.
2: Ni
1: na count count to buy roi.
2: Agus ya de good na mo no chele. Agus or rilish bo da chwaif ai greimi. Ni sun mecham.
3: Chuirthin lá is ihe i géisteach le hosananis. Seán ó Cathaláin agus Caitlín Ben Bhicóin ón Gamín i caint le míhalló sé sa bhrí an néidir gnócha haon agus iad a tráchtar na láithanta scoile a bhí acu i scoil smurfic na Carraige. Siar diabrán na bliana 1968 an islin agus éistóm le pís a cainte i an taigó cíháin ó chean trá le míhalló sé. Ní raibh taig ach cúig bliana gulle ach a galach a bháthair agus is marse a hosna sé caint le míhalló sé.
4: Sé a cúg blian a gillan, agus níar a bhéin eo anach mehén agus ma gíra háid, agus ma hér a son amach.
1: Ísse pa bega gian trága efe gón meira?
4: Da bí, gé ma hér o hóg sén tíg an de blian a remisian nú marsan.
1: Mích bíine siúlar efe norsan?
4: Nú, ní bí a chalán a gíne nőhar, mar bí gáfa pailan ar sa vale hás, gud ar maile, agus kéon hír nár da bóhar. Ach, Ní bhíoch puoine teachta isteach an san íthe leis a chenig drom an isteach íthe bháin bhí ar a lor a gáte chun cárt í gimmar tean. Mar bhí ar gáin teigin a chu an san áte bhí ar a gimmar na gárt í. Ach, hasta í ar a maithir le go dísta gimmar tead is. Dí inach dúte gan an bailú múr dhíine bheithe teachta. Thus ní ar a chu gion. Cúpla míach go háir, hí a lán a teachtaiste agus gan ar marsina san amach iad a gimarcach í agus chrawd balú istig an san.
1: Tig mór bohant eich da behen o'r sin?
4: Sá, sá bí dísta.
1: Stoch gwrm a has cwyn let iad a bheithi gimart chaidi hir ar gwyan na milig chóma?
4: Á, sá bíach. Bíach draw an balin ar teir agus teachta na war sin. Bí dí sén a gimart an fyrwyrn dynas na aimsirn sa gíri ach agach Fyrin nhw fel yn o'r teirig. Yn eisiau gys yr eist agos gaiach fyrin chi yn tra si yr yn sy'n cw, gawn cwpl eich siach na nela.
1: Ach fi cwpl o fyrin y gawn tra sydd oedd yma'r y brwys di
4: ffilm? Wel, sian y iesyn yn sy'n fyrin yr set jerseys agos nyr y bydd yr sy'n o'ch os na cwydwch yr fyrin nela cwydwch bon. Gwyrwb na leintach o'ch agos fi yn dair yn sy'n awn na jerseys agos na leintach o'ch. Agus bhí anis óg le chéile. Agus na dhéasan an san, cúpla bliain na dhéasan, is gá hefa fróiste bhí chug gimar tán.
1: Taiw
4: fhir agus a taiw fhir.
1: Cúpa cúst fhear a bhí chan orsan?
4: Well, an taiw fhir is dóil ima bhúig ar a chahairi hiu uir nó gó. Cúida dar skilna dynis si is uir a bháin. Agus bhí cawndas na cósgar si ar gimar clis a taiw fhir, mar is Bí a hinnig eir níos fhear ar a dheir fhear, fhear sé hir yn sa fhear gól gymennig agus bwyr sé a hinn ar a. Harri eil anna bainim do.
1: Stoch agwr tseis aim sy'n nof chrónach.

0: Le drop and go parking ag Airfort Valley O'Clea is feidir lat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus arai lat. Turhi mwidna arad on chor agus tu huel. Tá drop and go parking uskalte inish sa doch riachfurt in ake leis na hetulti amach. By the chor rei agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
1: Mas dúlde te bheith fisruch is mo fánart feibanna a réiteach. Mas mín le túnkere imirt cheistean a garda a chrí. Má as dín mod difirí anamh le bartas fai blíní sfar. Nú mo tú tóca leis an leige is tú ag iirigí a chuirchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas de chuid scilinna chun cuid go dearafach leis an tochaí. Tá post pui blí ann chuige sin. Is cuma cadiad de réim sí spéise. Is cuma cén scilinna a hágat. Cuairdig na ciata gairmi ag súla publicjobs.ie. For Sean Dontas Finnif T on SEAI, 8,000 euro la haig inshalu bali. Meshe tetoli inish dun yire. Agus tastian on SEAI, Dontas Finnif bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de yontas inov. Kurdig us rodahe Finnif T SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termuis kanelcha evain.
2: Bemid chuif na hen vaiden o luan gohine leisiglar tubar un chioil. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tubar a chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
3: Trochtarach den hekin gochlafi sportolei yn dead a shachtin isha. Tri chlafi gochid yn y crif ysyn sy'r pere yn o'n ngol, na calibaga na gwydor, na dŵnaf na glaninia, agus cilchorha na nif cunnel. Be mw di mwy o gochlafi crif ysyn sy'r pere ydy'r belwyrid agus balach y derin. Agus yng Ngaile, gochlafi crif ysyn sy'r pere na man ydy'r na champini, cilchori yn chlwyn byrn agus mcullin. Bei mod I geri fersin gynchlaffa di chori hi sinchers pele idir yn chweltacht agus yn temple nô. Bei tŵrysgi agus aglaf ile yn derysachtyn yr eclostol

0: na a grochan nindru an Tránóna agus beigatín seacht. Léhu ráfna na sochríde ag a híneag maidin na maireach a sépala chrík agus cuirar in a yeshana i rilke chrík. Maire na van Evelyn, in Inuán agus Garanín, Tioharuán agus Cuilta Ele. Agus leisin buin agi nuíocht an iarar gulányov.
1: Nuíocht a deskert a leif gecon lo cíváin. Don Giador, le breis agus tahad blian, beg deisig a bobl na lofsgrífni an ála inis falla ni gishkint. Tug na lofsgrífni seo a vegle fishkint glasin na holskola chorkui, tug an sead kursi stún sael na heirin rev hacht naiv padrig sa chugu ish diag. Sael laurtir sael oi asinuv, dout olav na gailin na leisin glasde padrig o machin, gwil taacht fele e bunt leis na lofsgrífni seo.
2: Laura na hafta stæði voru ankoðin tæfur blíðan þúlir voru mæktin blíðan að hafa þann hala agus in alla eins fælinansson og blíðan demíle agus nokku dóa ræg en ég vangar tórisk blíðan þúlir hann ekki tórisk blíðan þúlir hann hvað einsir tæði að mrakka síðst þurr að það finnst að títa með mæk tæði lóðin þú að skrifin þúk svo ná fúið labur skaga hei gert gafóin þá sé lón og stærgis ekki ný vík búið gafin þess rúð marxin kúnta þess næmsir og rún og grein og þess rúð í marxin þá sé legge hann ekki en gumma húkasug í góna í sér sín dýna yltu de benn skrifa hessu þá hann fennur og hóðin kert kegurna harín sjóf lín gublín og þá hann legge hann mekkan tíks kríkt múl gæri múl og þess maður sé
1: eile memorum nach leo kenan i siad. Yn tolo podrygo machan yn son. Cwrdd eich sech mar ffordd o'i ni fiechdi na ngordi y gynnu bwynta corpwch a ddynig so lawr drogi. Fwyr eich lwch mili euro dyrnog a heroin agus lwch sech iad euro dyrnog a cocaine le lyn y cwrdwch. Yn nhw asyr sy'n gaf na gordi, fwyr na gordi, casŵr, Bati dyr chlyhe mesheti clyf choma le rochr strachalte agus rwyf sgwtr agus gawch arfan a fasyn siad a rwyf gwyte. Gawach fars na fehedi agus ta seo chestu ag na gordi fe lohyr. Dyr se gwyl na fysr uchon bun aco y goni. Dyr uach dyr on chwm yn dliadori na riacht pat ba man gwyl yn list o fehef dy chos na cwrta i geri meddhe os cywn cied ffon giad o hosta gynt gynt bod i dyr dliadori na tira agus yn ar y dli agus cyrt Jim O'Callaghan. Dyr pat man na ffwle na hrw tac ar hasaf lwcht yn dli geri a gynny yn chorys tole hasta a chor yn tar y dli Jim O'Callaghan y faim ag tŵs fi yw'l. Ta rhaen ti dliadori ceis tarng sir o'n banel cwn o'r dli, roedd o'r ogant, nofel yn y ddiach dli, ôl i graint dyna sna cwrtau yna ddwha ffwyd yn chwn dde. Tá degles tafad y nŵ cyrrymach sy'n y ffargu tîm pwler yn y blasgeddi chos y chorgu gheine. Chyn glwysiach di na liaf o'n gdeine nŵ anifed na siolta mar y bar ahne yr yn ddef sa tira a hafad. Chyr Nick Masid ag zan ffyrin o Big Fish Lab na glef sy'n na tafad amach yn tacht yn siacate. Tá na hwrlis sytu dyrach os cion rinnal na ffargu agus balog siad olus o ein liaf o'n gdeine gyfwyl clib fwam agus a gain harish na glesan na fwam Tá fars na tiochadí cúse madir leis an luach de milún euro dyr nog a cocaine fór service custom na gishamairi income in air fór chorcaí delu in Chicate. Cúseach Patrick Cahill of La Clia a gwrthuhi chorcaí nuf as an droga a vehen na helif agus e lefe deal nu leis o láhar aga ag an air fór in lá. Tuar fór oscór na cúrte a rísa an tachtan schoon. Tá breis agus 8,000 cheirichead duine a bort lárige agus Lochgarman ag fanacht le breis is blian vesanú fysioterapi sin de réir figuirí nú atá fáilte ag feimeanach na seirbhísí sláinte. Tá tí diag 1,300 agus a 9 duine idir leis na feheb don deirbhís sa dá chún dé agus tá 8,000 cheirichead agus 8,000 acu fanacht le breis is blian sin beagnach 64 fáin giad dos na duine idir liste. Tá chéf si fada feheb i gais le sérvis hi cos liachta sa regiún choma. As cherichiad agus a fehen na edyne tárin lesta feheb, tá cherichiad agus a fehe dó a cusun i